Andreas Turow odstartoval tehdy ještě jako teenager svou kariéru v období Noé Dolce Vele s obrovským hitem Fred von Jupiter, ale i o po pár letech mu to zpívalo dobře. Důkazem je daleko pozdější hit Das Telefon sagt du, pak zmiňovaní Army of Lovers a The Grand Fatigue. A na začátek něco španělsky, to tu dlouho nezaznělo. Charlie Danone, on zpívá normálně anglicky, ale odskočil si i do Španělska. A Ed, jo, ty troveru.

0: No, Andreas Thurau je samozřejmě Němec, nicméně i v Rakousku to byl velký hit. A teď Sophie Alice Baxter se narodila v roce 1979 a svůj první hit naspívala přesně v miléniu. Samozřejmě největším hitem se stal Vrah na tanečním parketě. Pokud jste viděli ten videoklip, tak víte, že Sophie tam vraždila své soupeře na právě tanečním parketu. Ten si pustíme, pak duo v soulovém rytmu Armenta a Mike a I Wanna Be With You, a začneme v Americe. Tedy americká kapela, ale zpívá se tam o Číně, jak jinak, než Chinatown z roku 1984.
1: Disco classics from the 80s.

0: No, zhruba od roku 1986 až po začátek 90. vládla hitparádám pouze tři jména, Stock, Aitken a Waterman. A protože, jak známo, jsou Frantíci velcí nacionalisti, tak si řekli, proč jen oni, když můžeme i my. A skupina Grafik to v roce 1990 dokázala hitem Frances ma folie. A tu si dnes pustíme jako 12-palcovku.
1: Maxi from the 80s.

Ice House se pouští, tedy když už výjimečně něco, tak Hey Little Girl. Já nabídl neméně zajímavou věc Electric Blue a právě dohrává taky song, co tu ještě nezazněl. Fancy a Wait by the Radio. Končíme, pokud chcete trsat dále, je tu Music Only se svou party až do 2 do rána. Zítra tady bude Kuba Melín a Lahůdkáctví, no a pak taky Martin Svátek. Já zase za týden, tedy už v červnu. A dokonce Kutiny a Night After Night, pak Robot, co rád tančí, Rock and Roll Robot a Alberto Camerini a nakonec Dandy a jeho Casanova. Takže za týden se opět na vás těší Pavel Bárta.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás starý pes, co hraje jazz, tedy Honza Kulík, u našeho dalšího jazzového pořadu. Dneska budeme probírat květnový narozeniny a začneme 30. květnem 1909, kdy se v Chicagu narodil Benny Goodman.

Benny Goodman měl u nás tedy ve Starom psu, pochopitelně dokonce i vlastní posad, takže tady je častým hostem, tak dneska jen tak rámcově. Připomínám pouze, že se narodil do absolutní chudoby, byl 9. z 12 dětí. Slyšeli jste legendární St. Louis Blues a nyní si dáme další skvělý kousek Tělo a duše.

První tři snímky byly z koncertu v San Franciském hotelu Savoy z druhé poloviny 30. let. Jenom pár slov o Benny Goodmanovi. Byl takovej zajímavý člověk. Traduje se dokonce, že začátkem 50. let měl hrát s Louis Armstrongem a kvůli tomu sestavil speciální kapelu. A došlo k tomu, že Benny Goodman velice nevybíravě vytkl Louis Armstrongovi jeho estrádní způsob vystupování, což bylo zcela v rozporu s tím, za čím Goodman v jazzu stál. Armstrong se strašlivě urazil a na konci vystoupení si ho povolal zpět na pódium, aby show zakončil, tedy Benny Goodman. Ovšem Armstrong odmítl po boku Benny Goodmana vystoupit, což v podstatě vedlo ke konci jejich přátelství. Když se bavíme o černých muzikantech, tak to bylo ještě daleko složitější u Benny Goodmana, protože on ostře vystupoval proti rasové segregaci a trval na tom, že černí muzikanti mají v jeho kapele své místo, a to si uvědomte, že v 30. letech to byl velký problém, de facto vlastně černí muzikanti nesměli v bílých souborech vůbec hrát, ale na to Benny Goodman nedbal. Když se koncem 40. let jeden z novinářů Benny Goodmana zeptal, proč vlastně hrál s tím negrem, myslel tím tedy ho Wilsona, Goodman mu rázně odpověděl: řekni to ještě jednou, vemu klarinet a praštím tě s ním do palice. My si dáme ještě jednou Benny Goodmana v malý partě, a to ve skladbě Avalon.

Benny Goodman, celým jménem tedy Benjamin David Goodman, zemřel 13. června 1986 ve věku 77 let. Dalším pilířem jazzu je Sidney Bechet, který se narodil 14. května 1897 v New Orleans v Louisianě ve Spojených státech. Zemřel pak 14. května 1959 ve věku 62 let ve Francii. Se Sidney Bechetem tady mám pouze jednu skladbu a to je legendární Gershwinovo Summertime.

Další z muzikantů, který je tady pro vás připravena, je klarinetista a saxofonista Woody Herman. Poslechneme si ho ve skladbě Blues in the Night z roku 1942.

Woody Herman se narodil 16. května 1913 v Milwaukee ve Wisconsinu ve Spojených státech. Zemřel 29. října 1987 ve věku 74 let v západním Hollywoodu v Kalifornii. Jinak byl hodně položený do blues, to je všeobecně známo. My si dáme s Woody Hermanem ještě populární skladbičku Čtyři bratři a pak po

předělu hudebním si poslechneme, jak stejnou věc natočila Vlasta Průchová s hudební formací Junior Trio na počátku 60. let.

Zbývá jen podotknout, že v junior triu hrál také Jan Hammer mladší, ale o tom jsme tady už několikrát mluvili. A milí posluchači, nastal čas pro rubriku Do jazzu ne. My se podíváme tentokrát za tremským národem, podíváme se na jeden z renomovaných festivalů tremských. Jsou ve finiši 80. leta, takže ledacos už se mohlo. Tak si poslechneme v podání kapely Hop Trop cover verzi známý písně, filmový písně tedy, z Císařova pekaře, nebo Pekařova císaře, to znáte jistě. Je to zajímavý, jak se tady krásně píše, teda zpívá o českém národu. To by mohla být pomalu národní hymna, kdyby náhodou se zase vybíralo něco podobného. A nebudete tomu věřit, tenkrát, když to naspívali, tak ještě netušili, že přijdou 90. leta a že tohle to teprve dostane ty pravý grády. Pak se tady musím zmínit ještě o jedné věci. V textu se zpívá, do obálky mi někdo strčí smetanu. Pro ty, který tuhle dobu nepamatujou, tak smetana do obálky strčit, byla v té době bankovka o nominální hodnotě 1000 korun československých. Byla to nejvyšší bankovka, která byla v té době v oběhu. No ale abych dlouho nemluvil, dáme se do toho.

0: hudba, která sice do jazzu nepatří, ale má taky cosi do sebe.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie, nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: spravedlnosti. Zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tej...

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže,

Já si myslím ještě, že v závěru té písně zazněla ještě jedna téze, jak si budou všechno půjčovat a takhle. To je, dá se říct, taková zajímavá záležitost, propagovaná některými stranami už po přelomu milénia. Hodně se o tom na internetech mluvilo, takzvaný anarchokapitalismus. Někteří tomu dokonce i věřili, podle mě osobně, ale nejsem politolog. Mně to připadá, kdyby to teda někdo nastolil někde, pak kdyby to vůbec nějak fungovalo, že by to byl pouze ničím a nikým neřízený bordel. Tak to radši ty devadesátky. A máme tady finish pořadu, podíváme se ještě na jednoho oslavence a tím je Fats Waller. Fats Waller to je z části jméno, z části přezdívka. Narodil se 21. května 1904. Odešel do hudebního nebe v listopadu, tedy 15. listopadu 1943. S ním si dáme jednu zajímavou věc a hezkou, která se jmenuje Dinah, je to klasický standard, Evergreen přímo. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

Poslouchali jste 235. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

do tvojí palice. Originál prvně puštěný v úterý od 15 hodin, v repríze od 15 hodin, za 6 dnů při další premiérou, v pondělí od 15 hodin a samozřejmě taky bonusovej další repríz ve čtvrtek

0: will be coming, coming, coming.
1: This is King's Son, and with the help of King Shamik, we recognize a 55th degree.
2: We do hope you've come prepared to learn.
3: Přátelé, jak to tak vypadá, dneska si vyloženě vystačíme s dvěma LPčky od rapera, který říká King Sun. Já vám přeju stále příjemný poslech, blížíme se sice do finále, no ale to nám vůbec nevadí.

Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovi Bombice, což je prezentace hudební toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především vycípení house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale gastovou se dostanou i nekomerční obrazátky. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. A samozřejmě se známe.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Doňa Mimoňa sleduje pořád sama Doňa.
6: Pořád pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
7: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
6: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatýánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatýána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
8: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit, viď Haničko.
6: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
8: No tak, Haničko, kontroluj se.
6: Promiňte.
7: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-p-ty-rap, ty-ry-p-ty-p-tam, tup-ty-dam-dam.
8: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatýána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
9: Podívejte se, dítě.
6: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
9: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
8: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
6: Zadrž, prosím.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Krásné ráno, koloráci. Máme 7 hodin 11 minut. Trošku se omluvím a omlouvám, protože jsem lehce zaspal. No jo, to se holt někdy stává. Každý ráno vstávám v 6 hodin, pak ještě vždycky musím čekat hodinu, než se připojím. Ale to nevadí. Tady jsou Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tak si je užijte a hezký ráno.

Everybody Wants to Rule the World. Tak to byly Tears for Fears. Dnes slaví svátek Daliborové a protože já znám dva osobně, jeden se jmenuje Dalibor Balšínek a druhý Dalibor Gondík, tak jim přeju všecko to nej. A samozřejmě všem ostatním Daliborům taky. Mějte krásný den. Dneska má být o 5 stupňů víc než včera, tak snad ho budeme mít krásný ten den. A tady jsou Boomtown Rats.

of Abutam Reds, Crazy. Yeah, už se nám to rozjíždí. Tuhle věc mám taky moc rád. Je to oficiální poslední single George Michaela, než to chudák zavolel. White Light. Tak hezký ráno.

White Light, tak to byl George Michael na vašem oblíbeném Color Music Radio. A teď si dáme Cutting Crew. I just died in your arms tonight. No jo, no. 7.24. Díky mému zaspání to strašně rychle letí.

just died in your arms tonight. Tak to byly Cutting Crew. A teď si dáme něco, co jsem dlouho neslyšel. Tady jsou Pet Shop Boys a Rent. Tak doufám, že si to užijete stejně jako já. Tak se mějte jenom fajn, fajn a fajn.

Johnny and Mary. Tak to byl Robert Palmer. Taky docela výborná věc. A teď si dáme Simple Minds. Don't you forget about me. Prostě na mě nikdy nezapomeneš. Tak to je. A doufám, že nikdy nezapomenete na kolor. Je to vaše nejrádio.

Don't you forget about me. Tak to byly Simple Minds. Máme 7 hodin 40 minut a zůstáváme v Anglii. Tady je moje oblíbený Hejno Racku. Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Tak vám všem přeju krásný den. Užijeme si ho společně. Vy na pohodu a my taky. Tak Flock of Seagulls, jdeme na to.

The more you live, the more you love. Tak to byly Flock of Seagulls. A protože koloráci mají rádi muziku, proto posloucháte Color Music Radio. Tak vám chci říct, že včera jsem se díval na druhý díl na Netflixu, na výborném dokumentu, který se jmenuje Kylie. Je to o Kylie Minogue. A všem ho doporučuji. Fakt výborný dokument. Takže Netflix, Kylie. Tady jsou Dead or Alive. You spin me around like a record.

Spin Me Around Like a Record. Tak to byly Dead or Alive a tady jsou M People a jejich renesance. Jo. Zase koukám na zprávy a zase vám nemůžu nic dát. Všechno je to příšerný, negativní. Ani jedna pozitivní zpráva, že to ty novináře baví. Fuj, Tybo.

Tak to byly M People, Renesance. Tak dáme si dnešní mojí předposlední věc, pak už to rozjede friky. Tady jsou Eurythmics, Annie Lennox a Dave Stewart. Here comes the rain again. Tak krásný ráno, krásný dopoledne i odpoledne, prostě celý krásný den. A Eurythmics nám určitě rozsvítí sluníčko. Bude fajn. Tak Annie, pojď.

Here Comes the Rain Again. Tak, to byla jedna z nejlepších zpěvaček Velké Británie. Annie Lennox, další byla třeba Lisa Stansfield. Ale pro mě úplně nejlepší byla Alison Moyet. Tady je její krásný single Invisible a já se s váma musím rozloučit, protože za chviličku už přijede Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal a další skvělý program na Koloru. Tak jo, mějte se krásně, přeju vám nádherný čtvrtek a zítra v 7 ráno.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost, vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Brako

0: Kotena a Maskot.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
2: Perfektná muzika. Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8:05. Dneska je čtvrtek, 4. června, svátek nám slaví Daliborové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. K večeru či přes noc můžou přijít dešťový přehánky či déšť. No a teploty, ty raní by se měly pohybovat mezi 9 až 12 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 18 a přes noc potom teploty kolem 11 až... bych to měl přesně, 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí, kterou jsme tady fakt dlouho nehráli, ale jednu dobu tady hrála, dá se říct pravidelně, Party Up a DMX. Ano, za chvíli Naughty by Nature a Everything Gonna Be Alright, a v tomhle rytmu, tedy relativně rychle, budeme tedy pokračovat v celý první část hiphopovýho a rapovýho setu, který má fousy až na zem, páč je to slušnej old school. Tohle to tedy byl party song a party a pro 1999. No a když se podívám, aby jsme si řekli tedy to časové okénko, tak Everything Gonna Be Alright podle informací je z alba High Five Naughty by Nature a je to z roku 2005. Tak... takový je plán na první části. V druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, se podíváme na novinky ze světa breakbeatové muziky, tedy zlomená tak, že by to ani sádra nespravila, a před 9. a 10. hodinou si taky dáme rubriku Frikolora Infos. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Hearts of Pain. Já jsem ráno jen v rychlosti kouknul na Instagram a vyskočil na mě Restovský s dvojitou porcí vinilu. Oba dva stejný, ale vlastně trošku jiný, jestli se nepletu, byl to 7 palec a 12 palec. Oba dva ale obsahovali stejný obal a stejnou věc. A ta se nám dneska do setu hodí, já ji mám mega rád a je to prostě hymna, ne že ne. Solomy Chiefs a 93 Till Infinity, věc, která bude pokračovat v rámci prvního setu tady u nás na Color Music Rádiu a pořadu Frikolora. Dobrý ráno a zdravím Restovskýho.

posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. My jsme si volali s tátou, ten, jak jsem včera zmiňoval, dostal dneska tablet, nebo potažmo včera, k narozeninám, 80. narozeninám, tak, aby měl Frikoloru úplně vypimpenou. Ještě mu možná k tomu koupíme nějaký pořádný repráček, aby mu to hrálo na celý barák a všichni věděli, že Frikolora in the house. Každopádně táta říkal, že vám rozhodně musím vyřídit díky za všechny blahopřání, který tedy pravděpodobně přišli nejen pomocí éteru, ale možná i na ulici, ono i ve Slavkově Frikolora vysílá, ne, že ne. Takže já zdravím ještě jednou svýho tátu, vám samozřejmě děkuju za to blahopřání. No a my pokračujeme v krasojízdě, tohle je Touch It a Busta Rhymes, za chvíli nás čeká Anix. Takže naštvaný rapeři, posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra ukazuje 37 minut po 8 a to znamená, že máme před sebou ještě zhruba 18 minut, tedy vysílání té hiphopové a rapové části, kde dneska hrajeme takové věci jako třeba Soul of Mischief, byly tady Funk the Beast, taky House of Pain nebo DMX, no a teď nás čeká zmiňovaný Anix.

No a já samozřejmě musím zmínit mejdan, který se uskuteční už zítra, to v brněnském klubu na dráze. Tam totiž můžete v létě vidět jedinou Frikoloru live, nebo aspoň zatím to tak vypadá. Žádná jiná naplánovaná přes celý léto není. Frikolora live a DJ Friky, taky Arzen a možná i přijde Kouzelník. Každopádně, pokud ne, my tam budeme a od 4 hodin do 10 bude hrát na dráze muzika, a to z převážné části od mojí maličkosti. Ano, přátelé, trošku jsme se rozhodli jít vám naproti a odehrát krapet delší set, než jste zvyklí, takže místo té hodiny a hodinu a půl to možná bude dvě a půl, spíš to bude možná i tři. Páč, jste si toto říkali, takže pokud ještě na zejtřek nemáte plán a chtěli byste vyrazit na super, tedy místo s parádním vibem, tak rozhodně zítra doporučuji odpoledne klub na dráze, hned vedle hlavního nádraží v Brně. No a Frikolora Live, to je pravidelný mejdan na začátku června, bude tomu tak i tento pátek, konkrétně zítra, takže pokud to ještě nemáte v diáři, rozhodně si to tam naplánujte.

věc s příznačným názvem Lety Troll a my samozřejmě víme, že už zítra proběhne další vysílání drumbassový a junglový, tedy klacky v kýblu, tady u nás na Koloru a já jsem vám slíbil, že každý pátek pro vás budu mít jeden lístek na tenhle ten ultimátní festival, který proběhne u jezera Most. Ano, přátelé, já bohužel nebudu moc být součástí, stejně jako tedy loni, protože, jak jsem zmiňoval, jedeme tour společně s Činasky, potažmo já jedu s Činaskama, tak nemůžu být všude, nejde to prostě, ale vy tam můžete být, a to zadarmo, přátelé, s Color Music Rádiem, s pořadem Free Color, takže pokud jste plánovali tam jet a nemáte na to tedy škváru, vatu a zobání, tak vězte, teď myslím zobání jako prachy, ono to může znít trošku jinak, jako, ale tohle jsem říkával kdysi v rubrice peníze, vata, škvára, zobání, tak se tedy můžete zítra zúčastnit soutěže o lístek na Lety Troll. No přátelé, minulej týden vyhrál jeden z vás, no a bude tomu taky zítra, takže pokud plánujete Lety Troll a nemáte na to škváru, tak rozhodně zítra nezapomeňte po 9. hodině ladit. Lety Troll, tohle byl Hieroglyphics. No a poslední věc, Tear It Off. O, Method Man a Redman, silná dvojka, to se ví.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora, za gramcem a mikrofonem DJ Freaky. Časomíra ukazuje 8:50 minut po 8 hodině. Dneska je čtvrtek, 4. června, svátek nám slaví Daliborové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno minimálně přes den. K večeru by se to mohlo začít měnit v zataženo a déšť, jinak by nás mělo čekat relativně slunečný den a teploty ty raní 11 až 13 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí a to na 15 až 19 a přes noc potom teploty kolem 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No jako první je tady informace o spánku, ten se samozřejmě týká Freecolory, jak taky ne, když je to ranní pořad. Jak dlouhý má být spánek, aby byl zdravý? 8 hodin to prý není. Nedostatek spánku škodí, platí však, že čím více ho je, tím lépe, nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na rozsáhlé studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému stárnutí. Optimum 8 hodin zpochybňuje. Prozkoumáme, co bylo cílem studie, jak to zjišťovat, jakých závěrů se dobrala a především shrneme, jak tomu rozumět, co si z jejich závěrů odnést, abychom si jej nevyložili špatně. No a co výzkum zjišťoval? Zajímalo ho, jaký je vztah délky spánku k biologickému stárnutí. Jak to zjišťoval? Výzkum vyšel v magazínu Nature. Přirozeně zajímalo, kolik toho lidé naspí. No a kolik je optimum spánku? Obecně doporučovaných 8 hodin denně se nepyšnilo pevnými důkazy už před studií. Je to jednoduše příliš obecná dávka, která naráží na individuální ohledy na věk, genetiku, anamnézu, hormonální podmínky a míru fyzické aktivity. Studie našla optimum jinde, navíc v rozmezí nejnižší biologické stárnutí se pojilo se spánkem dlouhým 6,4 hodiny až 7,8 hodin za noc. No a co když je spánku méně, nedostatek spánku souvisel s širokým systémovým biologickým poškozením, s kardiovaskulárními poruchami, srdečním selháním, cukrovkou druhého typu a syndromem dráždivého tračníku. No a my pokračujeme dál. Další informace se týká umělé inteligence a uhlíkové stopy. Vědci, co nechtějí používat AI, se sami odstavují na vedlejší kolej. Kdyby angličtí ludité před 200 lety zastavili nástup mechanických tkalcových stavů, platili bychom několika měsíčními výdělky za ruční výrobu jednoho skromného ošacení. Dnes je otázka, zda podobně nebojovat proti umělé inteligenci. Jejíž datová centra rychle rozvracejí již tak naplněné plány a na záchranu světového klimatu. Spotřeba elektřiny ve vyspělých zemích v posledních 10 letech už nerostla a tak byly plány i sliby týkající se omezení emisí skleníkových plynů založeny na náhradě stávající spotřeby bezemisními zdroji. Nečekané nároky umělé inteligence tyto plány zcela rozvrátily, neboť datová centra budou zanedlouho potřebovat pětinu dnešní výroby elektřiny. Firmy křemíkového údolí již vycouvaly ze slibu ochrany klimatu a začaly investovat fantastické sumy do umělé inteligence. Emise způsobené jedním dotazem v protistínském vyhledávači se odhalovaly na 0,2 gramů CO2, zatímco dnešní odpověď tam též, ale již od umělé inteligence vede k zátěži 10x vyšší. S elektřinou k nabití mobilního telefonu vytvoří umělá inteligence tak 2 obrázky. No a poslední informace. Dlouho měl pověst zdravého oleje, teď vědci zkoumají jeho možnost v souvislosti s rakovinou. Olivový olej bývá symbolem zdravého jídelníčku a rybí tuk zase doporučovaným spojencem srdce i mozku. Nový výzkum ale naznačuje, že u jednoho z nejsmrtelnějších typů rakoviny může hrát roli něco jiného, než se dosud předpokládalo. Vědci zjistili, že různé druhy tuků mohou ovlivňovat vznik nádorů zcela opačným způsobem. na co přesně objevili a koho by výsledky měly zajímat. Po desetiletí se předpokládalo, že vyšší příjem tuku obecně zvyšuje tedy riziko některých nádorových onemocnění. Nová studie, publikovaná v odborném časopise, tedy Cancer Discovery, však naznačuje, že skutečnost může být podstatně složitější. Podle vědců nemusí být rozhodující množství tuku ve stravě, ale především její konkrétní typ. Důležitý je především druh tuku, který konzumujeme, nikoli jen jeho celkové množství, uvedl Christian Philip Ruiz z Yaleovy lékařské fakulty, hlavní autor studie. V závislosti na typu tuku se mohou účinky ubírat zcela odlišným směrem. Zjistili jsme, že některé tuky rozvoj rakoviny podporují, zatímco jiného naopak výrazně potlačují. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 9:03, dáme si rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika, je tady čtvrtek a ten je zlomenej tak, že by ho ani Sádra nespravila. Novinky ze světa breakbeatové muziky už po reklamě a já vám přeju ještě jednou a příjemný dobrý ráno.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

24 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Čtvrtek zlomenej tak, že by to sádra nespravila. Novinky z posledního týdne, Urso a Get Ready to Die.

Dan, přátelé, kde a pravděpodobně taky zazní nějaký ten breakbeatek. A to už zítra na dráze proběhne Freecolora Live. Takže pokud ještě nemáte plán, já doporučuji Freecoloru.

Frikolora doporučuje 10 Frikolor, doporučuje zítra Frikoloru live, a to v klubu na dráze, kde proběhne od 4 do 10 tenhle pravidelný mejdán už několik let. Nevím, jestli bych to spočítal 6, 7, možná díl, nevím. Musíme se podívat, kdy byla první Frikolora live na dráze. Každopádně, kdo ví, ten ví, modří vědí, tenhle mejdan je unikátní a má unikátní vibe. Takže pokud byste zítra chtěli, máte samozřejmě možnost, já tam budu, vy tam budete pravděpodobně někteří taky. Pokud jo, tak se uvidíme zítra od 4 do 10 hodin. Klub Dráha hned vedle hlavního nádraží, tedy v Brně, a DJ Friky společně s DJ Marzenem. 150 očí vstup, takže za dvě píva úplně v easy peasy. No, my jedeme dál, tohle je Break It Down a Mix It Mike. Za chvíli už nás čeká Lokovelo Set a Flicker. Je 33 minut po 9. hodině, posloucháš Color Music Radio, čtvrtek zlomenej tak, že by ho ani sádra nespravila. Breakbeat a aktuální novinky.

ranní vysílání, který nikde jinde neuslyšíte, věci, které jste ještě slyšet pravděpodobně neměli ani možnost. Tohle je DMO a Molat a Trapet. No a já zdravím třeba pravidelného posluchače Luďka, ten píše, pěkně nám hrajou. A Šárka, dokonalý ráno, paříme si u snídaně, díky za tebe, Šárka a Roman, tohle je super song.

No a další novinka NOSK a Pulsations. 44 minut po 9. hodině, breakbeatová je čtvrtek a nálož, zlomená tak, že by to ani sádra nespravila. Do you feel that? It is the stirring of true, absolute terror, and I hold the lead.

No a já tady mám další pozdrav, tentokrát z Rakovníka, a to od Miguela, mýho kamaráda. Ten je většinou dost kritický, dneska ale píše, počkejte, aby jsem to přečetl správně, ono toho nebylo moc. Hezky dneska hraješ hezky dneska. Dobré ráno, Miguel, jsem rád, že jsi našel cestu tady k nám na Frikoloru.

myslet na praktické pomocníky, jako jsou ostré nůžky. No to ještě asi úplně ne, ale záleží, jakou sezónu zrovna končíte a kterou začínáte. Nebo třeba sušící sítě, kontroléry vlhkosti, které vám pomohou udržet ideální podmínky při dosoušení úrody. No a pokud máte zrovna sklizeň, je to vrchel každé pěstitelské sezóny, aby byla co nejpohodlnější

Pokud jste to zaregistrovali, tak poslední dva roky, teď už je to třetí sezona, jestli se nepletu, growshop.cz, seedbank.cz, ale společně taky se svými parťáky pořádají výlet do Kalifornie a tam se nedělá nic jiného, než stříhá, balí a tak dále. Teď to znáte, pod taktovkou to má Michal, takže pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže, vězte, že teď je ta správná chvíle. Nakup na growshop.cz a můžeš získat

proudu. My se ještě chvíli vrátíme k muzice. No a za chvíli nás čeká samozřejmě taky Frikolora Infos. Posloucháš Color Music Radio, čtvrtek zlomenej tak, že by ho ani Sádra nespravila.

trát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

poslední věc už nebude novinka, Tell Me a Ryan Blake a poslední věc dnešní Frikolory, kterou tedy na závěr provází lehké technické problémy, lehké, těžké, ale nedá se svítit, to je v podstatě takový standard. Pojďme si říct, že tedy bude zítra Mejdan. Mejdan bude, ano přátelé, zítra bude Mejdan v Brně a to v klubu Na dráze. Proběhne totiž Frikolora Live, ano přátelé, jediný letní Mejdan, kde budete moc vidět Frikoloru, tedy v tom tedy podání, tak jak ji tam prezentujeme každý rok, a to na začátku a na konci prázdnin, potažmo na začátku června a na začátku září. No a datum vyšel na zítřek, 5. června, takže pokud jste fanoušci Frikolory a jste fanoušci dráhy a jste fanoušci jako třeba já, tak můžete vyrazit zítra od 4 do 10, dráha DJ Friky, taky DJ Arzen, možná přijde i kouzelník, uvidíme, jak to dopadne celý, každopádně já vás ještě jednou zvu na zítřejší Mejdan na dráhu, a to do Brna, kde bude unikátní a jediná šance teď v létě se potkat v rámci Frikolory, protože, jak říkám, trošku se mi zaplnil ten diář díky tour z Činasky, no a tím pádem není moc času na tedy žádný extempore. Tak jdeme dál, tohle je poslední věc, Tell Me.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 56 minut po 9. hodině. Já vám zopakuju údaje vzdahující se k dnešnímu dni, a to, že je čtvrtek, a to 4. června, svátek nám slaví Daliborové, a počasí bude i dneska, nemusíme se bát, bude převážně jasno nebo polojasno, k večeru by se to mohlo zakabonit a mohly by být dešťový přehánky, no ale zítra kouknu na to, tady třeba na Brníčko. Přátelé, zítra by mělo být naprosto famózně. Nebo aspoň to tak vypadá. Famózně. Úplně jakože top strop. Tak uvidíme, jestli to dopadne. To jsou informace o počasí v Brně. To je totiž nejdůležitější pro nás. Pojďme se ale podívat na celou republiku. Teploty po ránu by měly být kolem 11 až 12 stupňů. V maximech 20 až 24. K večeru se ochladí na 18 až 21. A přes noc potom 10 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první, jak dlouhý má být zdravý spánek? 8 hodin to prý není. Kolik je optimum spánku? Obecně doporučovaných 8 hodin denně nepyšnilo pevnými důkazy už před studií. Je to jednoduše příliš obecná dávka, která naráží na individuální ohledy na věk, genetiku, anamnézu, hormonální podmínky, míru fyzické aktivity. Studie našla optimálně jinde, navíc v rozmezí. Nejnižší biologické stárnutí se pojilo se spánkem dlouhých 6,4 až 7,8 hodin za noc. Tohle bude fofr, přátelé. No a jdeme dál, umělá inteligence a uhlíková stopa, věci, co nechtějí používat AI, se prý sami odstavují na vedlejší kolej. No a pojďme si říct, že spotřeba elektřiny ve vyspělých zemích v posledních desetiletích už nerostla. A tak byly plány i sliby týkající se omezení emisí skleníkových plynů, tedy založeny na náhradě stávající potřeby bezemisními zdroji. Nečekané nároky umělé inteligence tyto plány zcela rozvrátily, neboť datová centra budou zanedlouho potřebovat pětinu dnešní výroby energie. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká dlouho měl pověst zdravého oleje. Teď věci zkoumají jeho možnost souvislost s rakovinou. Olivový olej bývá symbolem zdravého jídelníčku a rybí tuk zase doporučovaným spojencem srdce i mozku. Nový výzkum ale naznačuje, že už u jednoho z nejsmrtelnějších typů rakoviny může hrát roli ne něco jiného, než se doposud předpokládalo. Vědci zjistili, že různé druhy tuku mohou ovlivňovat vznik nádoru zcela opačným způsobem. Co přesně objevili a koho by výsledky měly zajímat, tak výzkum se zaměřil na duktální adenokarcinom slinivky břišní, nejčastější formu rakoviny pankreatu. Jde zároveň o jedno z nejagresivnějších nádorových onemocnění. No a jen v Spojených státech bude letos diagnostikováno více než 65 tisíc případů. Aby vědci zjistili, jak jednotlivé druhy tuku ovlivňují rozvoj nádoru, připravili 12 různých vysokotučných diet. Všechny obsahovaly stejné množství kalorií, lišily se pouze zdrojem tuku. No a výsledky vědce překvapily. Výsledky byly podle autorů překvapivé. U myší genetických náchylných rozvoj nádoru slinivky vedla strava bohatá na kyselinu olejovou k rychlejšímu rozvoji onemocnění. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci Hercoba ví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já už jdu vytočit Martina Svátka, tak aby jsme se dozvěděli, co bude první pecka dnešního Holiday Edition, tak jak je zvykem, a já mu přeju dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Hele, dneska v rychlosti, já tady mám nějaký plán, tak co bude první pecka v rámci dnešního Holiday Edition?
1: Tak dneska na úvod Armand van Helden, to znáš, ne?
0: OK, a co od něj?
1: Full Moon, to je s Komonem.
0: OK, to si nejsem úplně jist. Cože, teď jsem tě neslyšel?
1: Je to takový funky joint.
0: OK, Funky Joint zní jako plán, tak já jdu ladit, nebudu to tady prodlužovat. Je 10 hodin a Martin Svátek už je na drátě. My se v rychlosti přepojíme a já vás ještě jednou zvu do Brna na zítřejší mejdan, který je pod názvem Frikolora Live, to znamená, že se týká tohohle pořadu. A vy, pokud byste chtěli být součástí, máte unikátní možnost pouze a jenom zítra, páč pravděpodobně ten druhý mejdan a ani ostatní mejdany, který se toho týkali, nebudou, páč to prostě není tedy možný v rámci vytížení. Teď už ale reklamní blok a za chvíli Martin Svátek. Já vám přeju krásný den při poslechu Color Music Rádia. Naslyšenou opět zítra. Čau!

festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago

0: si podporují Kana a Maskot.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda

0: Okna.cz. Okna. Okna hned. Okna.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna.cz.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

ahoj, moji milí, zdravím vás. To je jasná věc, Full Moon na úvod Holiday. Tohle ukázka Full Moon společně s Komonem. No, zase tak úspěšný single to nebyl, ale rozhodně mě natchnul, to je jasný, tato pecka. To je na úvod, tedy Holiday.

Já mám rád remixy a jsem rád, když z těch originálů v těch remixech něco je, ale tady v tom je pravda, že já bych Mobyho nenašel ani tuhle věc jako Body Rock. Taky to ještě shot to the beach, jo, tak to tam vůbec nikdo tam neřekne. No ale zní to dobře. Takový party joint. Moji milí, já tě krásně, pěkný poslech přeju, 10 až 12. Jinak po 11. samozřejmě Halidy.

Václav Bazovský udělal remix. Zní jako Bob Zurovský. Ten byl ve filmu 8 Mile, Eminem udělal, že tohle ten starý už film. To je ten boj v tom filmu, který ho tam střelej do toho, do pindíka. A on pak chce, aby mu říkali MC Bob. No tak tohle nebyl Bob Zurovský, ale Olaf Bazovský.

Tak to je skoro podobný rytmus. A věc, kterou tady občas zahraju, protože je skvělá. Stop playing with my mind. Tak tohle je Barbara Tucker. Yeah. Superový mix.

Sometimes, no tak někdy jo, někdy rád zahru tuhle věc a hodně rád, protože je skvěle udělaná. Tak to jsou Shermanology, věc, která se jmenuje Sometimes. Pro to věc je podstatně známější, tedy ta, co se rozjíždí, How Deep Is Your Love. Tohle to je Calvin Harris.

čistá Django, Django má novou věc, to vám zahraju za chvilku. Candle Flame, Eric the Architects, Mafitu, skvělá ukázka staršího data.

Anderson .Paak zase v kurzu, společně s ním člověk, který si říká Crush. Věckrát se jmenuje Flashing Lights. No, slyšíte, na čem je to postavený, na země, vítr, oheň. Let's groove the night. Jinak tenhle ten track se jmenuje Flashing Lights.

Circus, připravený halba, tohle je Keith Urban, Michael McDonald. Teraz jsme si povídali s mým kamarádem Tondou, který mi sem často píše, často mě zdraví. Tak jsme se na tohle věcí rozpívali.

tak s tím popem asi ještě chvilku tady zůstaneme. Já jsem se dozvěděl, že teda Teddy Swims teď na Colors bude. To je docela úspěch, bych řekl. V dřívějších dobách bych si řekl, ty vole, jedu. Rozhodně. Teď si budeme pouštět tuhle věc.

a bude určitě stát za to Teddy Swims. Mr. Know It All, tak taky bych šacoval, že asi zazní současná věc tady toho zpěváka. No a jdeme dál, samozřejmě. Tato R&B popová věc, to už je Neo.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Doshesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.
6: To byla famózní a skvělá show.
7: Ahoj, tady je Roman.
8: Tady je Roman.
7: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
9: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
10: Ahoj, moji milí, zdravím vás v druhé vysílací hodině, to je jasná věc. No a dnešní tedy čtvrteční čas, ten už je vyhrazen pro Hale

nová deska samozřejmě stejnojmená, tedy eponymní, jinak Kalani. Hold It. To už je Chris Breezy, úplně stará věc od něj, jsem si teďka vzpomněl. Chris Brown. Confess to you. It's gonna be hard, but...

No, každopádně, tato věc mi přijde taková nejpřirozenější, má to hezkou melodii a navíc já blbec, tady mám ještě, se mi povedlo najít někde demo tady ty věci, tam by to bylo asi ještě jinak. To si chci pustit, to jsem si určitě poslouchal kdysi, ale úplně se mi to nevybavuje. Každopádně tohle byl Michael, omlouvám se. No, teď už, co tady je? A já jsem chtěl zahrát ještě jednu gospelovou baladu. Hned po Jonathanovi, ale nějak jsem na to nespomněl, takže až teď. Tady je CC Winans, stará věc od CC Winans. Tuhle věc taky zpíval kdysi i Mark Anthony. Tuhle věc nahrál na svoje album, anglicky zpívaný. No tak věc, která se jmenuje No One. Tak tohle je Miss CC Winans. Here we go.

my love for you. Tak Peebo Bryson 2. června odešel, pokud si to teďka vybavuju. V 75 letech, myslím si, včera i v Holiday Pops hráli muziku od Peebo Brysona. Dneska taky s Robertou Fleck, tato ukázka Tonight I Celebrate My Love. Krásný hlas. Teď už George Benson věc Too Many Times.

Je to tak, začínáme a končíme, to znamená jako Holiday Edition, každý pondělí až pátek se to začíná, pak to zase skončí, aby to znovu mohlo začít. No tak Natalie Cole, skvělá, Starting All Over. Tak závěr patří Země, vítr, oheň. Tohle ta velká klasika After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire.

rozhodně končí tenhle ten speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. Moji milí, za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu, mějte se krásně a těšilo mě, zítra se na vás moc těším po desátý. Ať je hezky, ať je fajn. Čus.

0: 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: ETK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Tak, příjemné odpoledne na vlnách Color Music Radio, po chvíli dramatického ticha vás srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Chvilku jsem tady důmal nad tím, jestli vám mám pustit včerejší záznam a potom pod tíhou toho redakčního hecování jsem si říkal, hele, tak mám-li dnes prostor, tak ho vám rád budu věnovat, sdílet a třeba z toho bude něco dobrýho, nebo určitě z toho bude něco dobrýho, protože vy dostanete teďka čerstvou nálož muziky a já minimálně ten dobrý pocit a třeba uvidíme. Každopádně na úvod jsem vám pustil Curtise Mayfielda, protože včera by oslavil 84. narozeniny a jeho hvězda září nadále, když to je není od roku 99. Když jsem se začetl do toho jeho příběhu, tak se mnou hustě zarezonoval, protože on byl genius, naprostý genius, nevím jako zpěvák, ale i výborný kytarista, od kterého se učil Jimi Hendrix. Zpěvák, který inspiroval třeba Boba Marleyho, který dokázal být soulovej, odlehčený, sexy a zároveň velmi politický a conscious. Samý věci, které se velmi cením. A jeho muzika z mýho pohledu je naprosto nadčasová, je škoda, že není na úrovni se TV Wonderem a s dalšíma velikánama soulu a funku. A tak jsem si říkal, že to trochu napravíme. Jednak jsem vybral jeho živák jako album týdne, který se ale včera nepustilo, pustí se až v neděli ve 13 hodin. A dnešní polední menu věnuju právě jemu, aspoň ten začátek. Tohle je z kultovního soundtracku jménem Superfly, kde ten soundtrack naprosto přerostl samotný film a vůbec se není čemu divit. Takže Curtis Mayfield na úvod dnešního polední menu. Posloucháte Color Music Radio, od mikrofonu Lukáš Kolíbal vám přeje dobrou chuť a příjemný poslech.

Curtis Mayfield z jedných z prvních solových alb jménem Roots ze 70. let u připomínky toho, že včera by oslavil 84. narozeniny a vy posloucháte v premiéře polední menu ve čtvrtek a to je první čtvrtek června 4.6. slaví Dalibor Saturnin a Tara. A my ještě u chvilku u Curtise zůstaneme, protože mě hodně zaujal ten jeho příběh, dal jsem dohromady včera velký článek, který můžete najít u mě na Jam Music o jeho životě. Narodil se 3. června 1942 v Chicagu, vyrůstal ve velmi chudých poměrech, už od dětství zpíval v kostele se svojí babičkou a gospelový kořeny vlastně provázely celý život. Právě z nich možná vyrostl jeho charakteristický hlas, který se později stal jedním z nejrozpoznatelnějších falzetů v historii soulový a funkový tvorby. Když mu bylo 14, tak založil se svým spolužákem Jerrym Butlerem skupinu The Impressions. Původně klasická vokální soulová formace, ale s podvedením Curtise Mayfielda se proměnila v něco mnohem významnějšího. Začaly vznikat hity jako People Get Ready, Keep On Pushing, Choice of Colors, a který se staly soundtrackem afroamerického hnutí za občanský práva. Jeho texty totiž nabízejí naději, důstojnost a víru v lepší budoucnost, ale na rozdíl od mnoha protestních zpěváků nekáže, ale inspiruje. Mayfield byl hudební samouk, na kytaru se učil hrát podle vlastního systému ladění a vytvořil styl, který později obdivovali hudebníci napříč žánry, včetně třeba Jimiho Hendrixe. Už jsem říkal o tom, že inspirovali třeba Boba Marleyho, který ho označil za jednoho ze svých oblíbených zpěváků. No a Curtis na přelomu 60. 70. opustil Impressions a vydal se na solovou dráhu, založil vlastní vydavatelství Cartem Records a stal se tak jedním z vůbec prvních afroamerických muzikantů, kteří měli plnou kontrolu nad svou tvorbou, produkcí i obchodní stránkou kariéry. Už tehdy to pochopil. Takže u téhle příležitosti jsem nasadil album Týdne, jeho výborný živák z roku 1971. Mám pocit, že i toho roku, nebo tam někde kolem, vyšla deska Roots, s který jsme si teďka zahráli jednu věc. No a teďka přeskočíme, že jo, teďka potom přišel v 72. ten slavný soundtrack Superfly a tak dál a tak dál a tak dál. Potom se tam hodně vypichuje deska z roku 1975 There's No Place Like America Today. Taky si myslím, že v dnešním kontextu velmi nadčasový album, který mnozí považují za ne možná nejslavnější, ale nejhustší, nejintimnější, největší umělecký počin. Podle Curtisova syna Prey autor tehdy trpěl depresema a vlastně ta muzika mu hodně pomohla se jako dostat z těch pochybností a je to taková terapie hudební, protože muzika může být terapií. A skip forward do konce 90. let, protože to, co se stalo, to naprosto nikdo nečekal a to, že na něho spadla traverza na jednom festivalu v Brooklynu, kde vystupoval na pódiu přímo a trefilo ho to tak, že zůstal ochrnutý od krku dolů. To se stalo v roce 1990, těsně poté, co vydal album Take It To The Streets. A hodně lidí by si hodilo mašty. Ale Curtis zůstal, naučil se nahrávat po jednotlivých frázích v leže a ještě stihnul natočit jedno album, který se jmenovalo New World Order. A právě z této desky bych vám rád zahrál teďka jednu věc, která se jmenuje Here But I'm Gone. A potom si dáme ještě několik věcí, které inspiroval Curtis, další generace lidí, protože jeho songy inspirovaly celou afrokaribskou komunitu a mnoho z nich si potom vzalo nějaký samply nebo nějaký kousky jeho muziky do své vlastní muziky. Namátkou Jay-Z, Erika Badu, Jay Dilla, Mac Miller, Mary J, Kendrick Lamar, Outkast, mnoho dalších. Tak pár ukázek, tak podrobnou, poskrovnou, protože mám ještě další témata, si teď pustíme. Ale nejprve Curtis Mayfield z jeho posledního alba New World Order, v kterém, který si doporučuji pustit i od začátku do konce. Poslouchejte, pojďme na koloru, takovýhle malý tribut pro Curtise právě teď a tady.

0: I stay woke.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
0: Baby sleeping time.
2: Oh gosh, Erykah Badu z desky New America Part 1 s podtitulem Fourth World War. Trošku předběhla holka, jak už to u ní bývá, nadčasová, jak Curtis Mayfield. Tenhle song se jmenuje Master Teacher. Snad někdo nezaměnil první písmenko. Teacher jako učitel. A o jednom učiteli bude dneska ještě řeč, a to sice učitel, který mu se říká Master Ace, a který vystoupí příští týden v Praze a taky v Jihlavě. A pánové dneska vyrazili na turné s Champion Sound, a o tom se budeme povídat za chvilku, budeme i soutěžit. Neuvěřitelné množství zajímavých akcí se chystají, kterou vám doporučit dříve. Teď ještě zůstaneme chviličku u Curtise, dáme si poctu od Jay Dilla, který hostuje Farova Monch. A zdravím od Karlových Vorů až po Opavu, všude na sever, na jih, na západ, na východ, kde posloucháte Color Music Radio právě teď, polední menu.

Boom! Outcast s vysamplovaným Curtisem Mayfieldem a předtím to byl J. De La Fro a Monch. Tady zakončíme téma ještě Mary J. Z alba My Life song jménem Be Happy. Tak, též inspirovaný nadčasovou muzikou Curtisem Mayfielda, kterému jsem věnoval dnešní první část poledního menu. A co dále? Za chvilku vás čeká soutěž. Možná dokonce i několik soutěží, tak stay tuned, pojďme. Don't worry, be happy.

0: Takže jmenuji Jay Blige a za chviličku už Master Ace. Říkal jsem vám už před chvilkou, že dnes se vyrazil na turné, na kterém ho doprovází pražská kapela Champion Sound, a vyrazili po Evropě a v rámci toho vystoupí i v Praze a taky v Jihlavě, kam taky srdečně zdravíme nově na naší frekvenci. A v Jihlavě vystoupí 12. června, v Praze potom v neděli 14. června v Praze v kafe v Lese, v Jihlavě dokonce na Masarykově náměstí. Ty kráso. A bude to velmi speciální koncert. Kdo znáte Master Ace, tak víte, že to je top hip-hop, velmi chytrý, inteligentní, podpůrnej, na který klidně můžete vzít svoje děti a nemusíte se bát, že se naučí nějaký sprostý slova, protože to je message music, original message music, conscious music. A Master Ace je, byl dokonce učitelem, no mám pocit, že dokonce i profesoruje i nadále. Má skvělý, chytrý, koncepční desky a jedna z těch desek letos slaví 25 let od svého vydání, jmenuje se Disposable Arts a v rámci toho jede právě tohleto speciální turné, který doprovází kapela Champion Sound a budou hrát celý ten set, celou tu desku, od začátku do konce, včetně všech skitů a tak dál. Což je věc nevídaná, prostě jedinečná příležitost tuhle album si vlastně zažít v této live podobě naživo, prostě nebude se to opakovat, je to teď a tady a Jihlava má teda příležitost 12. června a Praha 14. června. Já mám pro vás jeden volný vstup na tu pražskou akci, respektive teoreticky by se mohl domluvit, kdyby se vám hodilo i ta jihlavská, ale to jako je to otevřeno a stačí mi napsat, kterýho roku ta deska vyšla, což je super easy otázka. Napište mi taky, u jakýho labelu ta deska vyšla a napište mi aspoň dva hosty na té desce, z který se teďka zahrajeme jeden zásadní track, který se jmenuje No Regrets, a který najdete na tom albu jako úplně poslední. Takže Master Ace, 12. v Jihlavě, 14. v Praze.
1: Okay, one last question before we wrap up this interview. Considering how long you've been in the game, all the places that you've been, all the songs that you've done, and all the cats that you've worked with, is anything that you'll do differently? What I mean is, do you have any regrets?

0: Ještě bych měl dodat, Disposable Arts je celý hotový koncept o škole jednorázového umění. A ten koncept dotáhli do naprosté dokonalosti i velmi originálníma projekcema, který budou provázet celý to turné, tak máte opravdu jedinečnou příležitost 12. v Jihlavě, 14. v Praze v Kafe v lese v rámci Boomboxu a otevřeli jsme teďka soutěž o jeden volný vstup. Ještě jednou připomínám, kterýho roku ta deska vyšla, Disposable Arts, na jakém labelu a vyjmenujte aspoň dva hosty týhletý desky. Tak, další song, Brad Arestovsky a jeho letošní jarní singles, který produkoval Idea a který se jmenuje Venku, a i to je pozvánka, protože Rest vystoupí tuhletu sobotu venku před Cross Clubem v Praze. Tak pozvánka pro vás, prý zbývá ještě pár lístků, jinak bude brzo vyprodáno, tak nepropásněte a zdravíme Arestovskýho.
1: Je to hudba z ulice, pro lidi z ulice.

A u mikrofonu General Divi, protože General přiletí v neděli do Prahy. A zúčastní se festivalu veletrhu Prague 420 Fest. Určitě se zaznamenali reklamy. A o cože to jde? No, o konopnou kulturu samozřejmě. 420, jak symbolické, že zrovna volečka do České republiky je stejná jako kód pro tuto bylinu, kterou jeden stát za druhým postupně legalizují, protože začínají chápat její velký potenciál. Nicméně u nás...

kolem této kultury přináší veletrh Prague 420 Fest. By the way, možná nevíte, že to už je pátý ročník a pánové pořadatelé šlápli do plnej, protože z toho udělali opravdu velký festival, který proběhne tuto sobotu a tuto neděli. Lístky si můžete pořídit na prague420.com. Jsou tam basic, anebo jsou tam taky VIP vstupenky, spousty partnerů akce, spousty zajímavých novinek ze světa konopí, spousty přednášek, B2B zóny a samozřejmě taky spousta muziky, mimo jiné třeba H1.6, Majka Spirita a nebo taky právě z Londýna přiletí General Levy. A my si dáme věc jménem Professional Ganja Smoker v tady tomhletom Serial Killers remixu a já mám pro vás dva volný vstupy na 420 Fest. Tak kdo byste chtěli vyhrát, tak stay tuned.

0: Tak to je ostrý remix. General Levy vystoupí v neděli v Praze v rámci Prague 420 Festu, který proběhne v pražské Chuchli. Je blízko závodiště. Pan Závora bude mít radost. 15.30. Ten den bude PK. Po něm se budou vyhlašovat 420 Cup Awards a potom budou hrát třeba pánové DJs Akira nebo Magenta, který potom vystoupí i s Painem. V neděli taky mimo jiné Michailov na mikrofonu a samozřejmě každý den tam bude velká edukativní zóna a doprovodný velký zábavný program a samozřejmě spousty stánků, možností se najíst a užít si 420 Fest, takže ubalit samozřejmě taky. Kdo vystupuje v sobotu, tam bude headlinerem Berner, Loud One, L-Boy a Danzhun a další, samozřejmě spousty DJs a tak dále. Tak soutěžní otázka o dva volné vstupy zní. Chvilka napětí. A pod námi instrumentálka od Lion Dub na jejich remixu taky. Můžete najít ten song, který jsme si hráli předtím v jinačí verzi. Ale my si pustíme úplně první hit Generala Levyho, který se jmenuje Incredible. A jak se jmenuje producent tohohle tracku? Myslím, že je to dost jednoduchá otázka pro mnohé z vás. A kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, kdo je producentem hitu jménem Incredible, který si dáme za chviličku, koukám na hodiny ještě a dneska teda přichází čas na ten extra, extra L large polední menu, to znamená dáme si jenom reklamy a potom si dáme Incredible a vy mezi tím můžete psát na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje producent prvního velkého hitu od General Levyho, na který dojde za malý moment.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, pra-

Tak snad nikomu nezaskočilo. Poledíme dneska extra large. Značujeme ještě jednou hodinou k tomu. Na speciální přání mého kolegy Ondráčka, který o těmto zdravím, pokud poslouchá, takhle nějak si to představoval. Tak jo. Jinak to ještě jednou připomínám, máme otevřenou soutěž o dva volný vstupy na Prague 420 Fest. A stačí mi napsat, jak se jmenuje producent tohohle tracku. Prvního velkého hitu Generala Leeveyho, který dorazí teďka v neděli a vystoupí tam krátce po 17. hodině. Prague420.com nebo Prague, tak nějak je ta adresa. Pardon, Prague420.com/program, tam najdete všechny informace. A já to nechám ještě chvíli bublat, za chvíli taky UK Apache a Shy FX, nebo třeba Noha a jejich Tu Café, tak si dáme kafičko. A budeme pokračovat až do 14. hodiny dneska na speciál. Premiéře ve čtvrtek 24. června. Posloucháte Color Music Radio, Poledníme.

kafičko s nohou z jejich, dal by se říct, už kultovního alba Dive in Your Life. A samozřejmě mezinárodní projekt, který má důležitou základnu tady u nás v Praze. A už brzy taky akustický speciální koncert na palubě Cargo Gallery. Tak cargogallery.cz tuším. Se dozvíte víc. Teď si na chvilku odskočíme do Jamajky, na Jamajku, protože dneska polední menu extra special za podpory Rowito Ice Cream. Nanuku, co jsou raw, co jsou bez cukru, co jsou bez zbytečných chemikálí, vznikají na Šumavě. Jsou ve formě nanuku, anebo nově taky kornoutů. RA2TV i to.cz. Yum.

Brand new one on the radio.

I takhle zní současná jamajská muzika, protože z jeho novýho alba The Art of Acceptance. Hned úvodní track, v kterém hostovala Jessie Royal. A teď jeho kolegyně, protože jeho kolegyně, chráněnkyně, který taky produkuje songy a mimo jiný tady tuto její velkou debutovou desku jménem Treasure Self Love, na který najdete mimo jiné tento velký hit s Joey Badasem. To album bylo nominovaný na Grammy, který nakonec vyhrál ke Znamdy. Mnohem více reggae music, by the way, tady u nás vždycky v úterý od 21. nebo v neděli od 22. hodiny. Posledku Color Music Radio, polední menu extra až do 14. hodiny s Lukášem. Příjemný poslech.

Oh gosh. Tak tohle je Kendrick Lamar z desky Good Kid, Mad City, věc, který hostuje MC8. Trošku ostřejší, než by se mi teďka líbilo, nicméně. I tenhle song, i ten předchozí byli oba dva inspirovaný dnes již zmiňovaným Curtisem Mayfieldem, kterýmu bych rád věnoval dnešní prostor, protože včera by oslavil 84. narozeniny a jeho muzika je fakt maximálně nadčasová. Tak posílám panu řediteli Mirkovi Píchovi a dobrou cestu a potom ucha k uchu. Move on up.

Tak a je to. Polední menu dneska XXL až do 14 hodin s Lukášem Kolívalem. Přeju vám krásný odpoledne. Těším se zítra na brzkou slyšenou a užívejte dne. Program na Koloru dneska velmi zajímavý, čtvrtek odpoledne od 16 do 18 hodiny Chuck Diesel a potom od 18 do 20 hodiny doporučuji Phono Touch s Martinem Mikulášem a jeho vzácnými hosty. Více informací radiokolor.cz a mějte se parádně. A poslední informace, díky za podporu Rowito Ice Cream, MacParts.cz a taky nakladatelství Darmagaya.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje tékane.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja.
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
6: Color Music Radio.
7: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je
8: taneční party.

Looking so juicy. I know you wanna take.

0: You are listening to Kolo Music Radio. Do not touch that dial.
1: Kolo Music Radio.
2: Kolo Music Radio.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
4: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
5: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
4: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
5: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
6: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotač.
8: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
7: Fonotač.
8: No tak to roztoč.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
11: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
12: Color Music Radio.
13: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

0: this not why you are here?
1: Freedom Thursdays.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

Pěkný dobrý večer, nebo podvečer, nebo odpoledne. Posloucháte Fonotouch, posloucháte živé vysílání z Record Shopu Fono.cz, tady z centra Prahy se vám hlásí Martin Mikuláš. Budeme si hrát gramofonové desky, v první hodině nové desky, které dorazily k nám do Record Shopu. A ve druhé hodině nám svoji selekci zahraje DJ Tris Kajo, jednak můj DJský kolega a jednak taky dramaturg festivalu Hell Yes, který se připravuje na hradě Helvštín. Všechno si řekneme v té druhé hodině. No a v té první, co si zahrajeme, jazzfunková parta Incognito z Anglie slaví 45 let na scéně, vydali na Vánoce 20. album, které se jmenuje Music Magic Ironic, a my si z něj zahrajeme jednu, dvě skladby a stejně jako po jedné, po dvou skladbách z dalších desek, které se nám tento týden nahromadily nově ve Fono.cz.

Posloucháte Fonotáč a nám se tady teďka točila deska kapely Earth, Wind and Fire, legendární band ze Chicaga, fungující už od roku 1970 v čele s Morrisem Whitem a to je velký vzor taky pro Incognito, který jsme hráli předtím. A Earth, Wind and Fire vydali spoustu desek, jestli chcete to nejlepší a ty největší jejich hitovky a jakože jich je, jako jsou September a Fantasy a Shining Star a Singersong a Saturday Night a Let's Groove Tonight a tak dále a tak podobně, tak Earth, Wind and Fire, Greatest Hits na dvoj LP máme ve Fono.cz, je to klasika. A máme taky úplně novou modrou desku, kterou tady teď roztočím na gramofonu a to je rapová deska, česká deska, kterou nahrál Kato z Prago Union, tak ho známe dnes, ale v 90. letech to byl Def z kapely Chaos. A v roce 97-98 vydal Def svoji solovou desku, která se jmenuje Já nejsem rapér, já jsem MC. A ta vychází na vinylu poprvé právě teď. Takže máte možnost si ji koupit, stejně jako všechny desky Prago Union, který taky vychází na vinylu právě teď. A letos v létě se vlastně těšíme na úplně nejnovější album Prago Union, který se bude jmenovat Nekorektum. Doufám, že se s Katem domluvíme a že nám tu desku někdy během léta přijde taky osobně představit. Každopádně teď Rewind do roku 97 a 98. Tady je Def.

Posloucháte Fonotouch na Color Music Radio, nebo se můžete taky mrknout k nám do Record Shopu kamerou, a to sice na adrese mixcloud.com/Fonotouch. Teďka nám tady dohrává jedna pěkná francouzská vychytávka, a to je zpěvačka François Hardy, známá už od 60. let, která potom vydala v roce 80 takové pěkné disco, chanson, funkové, taneční album. A z tohoto alba pochází právě skladba Jukebox. A vy jste ji slyšeli v remixu od Funky French League. Tahle liga francouzských funky DJů a producentů zremixovala nejednu francouzskou umělkyni a tohle máme na singlu taktéž ve Fono.cz. A když už jsme nakousli tady jednu francouzskou vychytávku, tak si dáme ještě jednu a ta bude z kompilace, kterou taky tady nově máme, a ta se jmenuje Pop Psychedelic a jsou to zase 60. 70. let a francouzská scéna

Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz. V první hodině vám hrajeme nový přírůstky na vinilu a tenhle je speciální, laděnej do 80. let se vším všudy, ačkoliv producent je současný mladík, který pouze miluje tu estetiku, jmenuje se, nebo říká si Marvel 83 a vydává desky na českém vydavatelství Keitar Records. A tohle je úplná novinka, nebo pár měsíců už to venku je, každopádně my to tady máme nově v krámu a speciální na té desce je kromě toho 80kového zvuku obal, který je lentikulární. A já to ukazuju na kameru, ale ono to asi nebude vidět, ten efekt. Každopádně má to takový prostě zvláštní efekt, který neumím ani popsat, celý se to jakoby hejbe, je to 3Dčkový prostorový obal. A tohle EP se jmenuje Stranger Synths. Čistě synťáková věc z vydavatelství Keitar. Tak to je další z novinek. A teď vlastně estetikou zůstáváme v těch osmdesátkách tak trošku. Máme tady nové EP Interstellar Vibes Volume 1. A tady tomu zvuku se zase říká tak trochu Balearic. Prostě se vám to líbí a nebo ne. Každopádně už za námi dorazil i DJ Triskajo, který bude hrát pod

Posloucháte Fonotouch. Vysíláme živě z Fono.cz, hrajeme si desky Nové přírůstky. Tohle teda není vůbec nový, tohle už tady máme 10 let a dneska jsem na to náhodou narazil. Říkám si, pro boha, proč se to nikdo nekupuje? On to snad nikdo nezná. Já jim to snad musím dneska pustit. A tohle je Detonate, to je slovenský producent, jeho remixové EPčko Amaze Me. Vy jste slyšeli remix od Petie a vyšlo to před 10 lety v roce 2016. To společně díky Ty nikdy Records a I Love Music. Pořád to zní krásně a svěže. No a teď další novinka, kterou máme, kterou jsme dostali od anglického vydavatelství Soul Jazz Records. Ti vydávají fantastické kompilace, obzvláště krásně jim jde reggae, spoustu kompilací z vydavatelství Studia One, tady z archivu Studia One, mají na svědomí a to, co teďka držím v ruce, je úplně nová kompilace, která se jmenuje Rebel Island Soul a tam najdete převážně 70-kový věci. Americká soulová R&B scéna měla vždycky vliv na jamajský reggae a tak tomu bylo i v 70. letech a tady vlastně na této kompilaci je spousta soulových skladeb v reggae verzích. Tak si dáme například Sitting in the Park od Winston Francis.

and we kept to UK.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

No!

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Mě to jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však pojď mi nebo.
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

souvislostmi nebo věcem událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako náhoda.

Oh,

Ale...

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Oh, yeah.

0: jazyk. Tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné s ukrvem.

start, please, friends?

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru, jutru, tru, tru, tru, tru.
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu pravidelných francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnešní čtveřice vypadá následovně. Nejprve to bude trojice Bijou, až s odstupem let doceněná rocková trojice aktivní na přelomu 70. a 80. let. Pak se podíváme za jednou stylově barevnou francouzsky zpívající skupinou do kanadského Montrealu s názvem Canaille. Třetí čtvrtina bude patřit trochu jinak písničkovým a mnohem známějším Boulevard Désert. A nakonec tady mám asi ještě slavnější pro změnu lehce synthy-popovou, ale šikovnou dvojici Air. Jak jsem už naznačil, vrátíme se nejprve do historie, konkrétně do doby, kdy se do Francie začaly šířit první ohlasy britského punku. Ta francouzská odezva nebyla tehdy ještě tak syrová, jako ji třeba prezentovali londýnští Sex Pistols, a měla většinou blíže třeba k The Jam. Tuhle stylovou parketu prezentovali především až následně velmi docenění The Dogs a taky třeba trojice Bijou, o které bude řeč. Tři muzikanti není zas tak moc, abych musel opomenout jejich jména, takže kytarista Vincent Palmer, basák Philip Duga, oba i zpěváci, a bubeník s přezdívkou Dynamit a skutečného jména Joel Jan. Úplný prapůvod Bijou bychom nalezli v bluesové skupině Mind Blower, kde spolu hráli Palmer a Duga už někdy na počátku 70. let. Podle všeho se pak v roce 1974, někde mezi Paříží a Nantes, rozhodli rozjet novou, modernější rockovou kapelu. I když trojice je trochu nepřesné, protože do sestavy byl počítán i jejich textař, manažer a navíc žurnalista Jean-William Tury. A jestliže v Anglii se stal pro punk zlomovým okamžikem dvoudenní festival v září 76 v klubu 100, tak už měsíc předtím se v jižní Francii, konkrétně v malé aréně v Mont-Marsau, konal první ročník prvního evropského punkrockového festivalu, kde vystoupili už i Bijou. Rok poté vydali své první album Dance avec moi, ze kterého jsme již jednu ukázku poslouchali, když tu zazněli poprvé. Tentokrát vybírám jinou. Seon Corloton. Stále je podzim.

Trojice Bijou, skoro pravidelně stylově řazená mezi britské The Who a The Jam, z jejich prvního alba z roku 1977. Alba, které se dostalo i mezi stovku těch nejdůležitějších francouzských podle časopisu Rolling Stone. O rok později vychází druhé a kapela se dostává rychle do povědomí. Jistě není náhoda, že se právě s nimi v té době objevuje po dlouhých letech na pódiích jako host i taková legenda, jako je Serge Gainsbourg. A dokonce pro ně píše píseň. Právě tu si teď poslechneme. Vyšla tehdy pouze na singlu a jmenuje se Betty Jane Ross.

Bijou s písní, kterou pro ně napsal Serge Gainsbourg. Po čtvrtém albu, které vyšlo v roce 1981, se skupina rozchází. Po dlouhé pauze, tedy až v 21. století, se basák Philippe Duga rozhodl pro jakousi reinkarnaci, ale s úplně jinými hudebníky a pod upraveným názvem Bijou SVP. Postupně cirka během 10 let existence natočili i 3 novinková alba. Někdy si od nich taky něco poslechneme, ale jinak je to pořád ten stejný styl, vycházející z jednoduchého rock'n'rollu a líznutý jeho renesancí na konci 70. let. Teď zůstaneme ještě u Bijou a konkrétně u jejich 4. alba Jamais Dompté. Píseň se jmenuje Pas comme vous.

Pokud by si někdo chtěl počíst o příběhu skupiny Bijou více, tak v roce 2014 o nich vyšla biografická knížka. Ve francouzských vychytávkách se přesuneme do slíbené Kanady. Odsud, konkrétně z Montrealu, totiž pochází osmičlenná skupina Kanaj. Přitom v onom počtu je obsaženo také dívčí pěvecké trio. Počet členů jde ruku v ruce i s počtem hudebních nástrojů, hlavně těch akustických, takže občas uslyšíme housle, banjo, dechy, steel kytaru, trubku, akordeon nebo havajskou kytaru. Soubor existuje od roku 2010 a hraje velmi zajímavou směs rocku, folku, blues, country i s trochou stylu Cajun, nebo možná francouzštěji Cajon, což je zjednodušeně jeden z lidových stylů někdejšího francouzského obyvatelstva. Záhy už v roce 2010 si v nákladu 500 kusů vydávají vlastními silami mini-album Pas de Livraison. No, při prvním zkouknutí jsem na něm viděl 8 písniček, ale pak jsem zjistil, že ta jedna krátká s názvem Alkoholová pauza je opravdu pouze to, co je uvedeno. Takže z těch zbylých 7 teď vybírám Masking Tape.

Když jsme kanaj, čili darebáky, či lotry, poslouchali před časem, zazněla jedna moc zajímavá skladbička z jejich prvního, již oficiálnějšího alba Monge du Bois, které vyšlo v roce 2012. Úspěch se dostavil, což dokládá nejen řada formálních ocenění, ale třeba evropské turné hned v dalším roce. Při pozdějších návštěvách si pak zahráli i v Polsku, snad v roce 2015, ale pokud vím, tak do naší kotliny zatím nedorazili. Dejme si teď písničku Breakers z druhého alba Rune Poix z roku 2014.

Kanaj, podle mne velmi zajímavá skupina z kanadského Montrealu. Ze třetího a zatím posledního novinkového alba Backflips, které vyšlo v roce 2017, si poslechneme skladbu Plymouth.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Mnohem známější, než byly předchozí Kanaj, je soubor nazvaný Boulevard Désert. Od počátku šlo o skupinu docela početnou, předpokládám 8 až 9 členů, v níž ale měli a stále mají hlavní slovo bratři Florent Daske a Jean-Noël Daske. V sestavě bývala i jedna dívka a taky basista s podezřelým jménem Laurent Garnier, ale pozor, je to jen schoda jmen a o světoznámého DJe se nejedná. Postupem doby se ale sestava redukovala na kvartet, přičemž tváří souboru jsou de facto už jen oni dva bráchové, kteří se objevují na obalech a ve videoklipech. Skupina vznikla už v roce 2004 v Tarbes, což je město ležící pod Pyrenejemi a patřící ke Gaskoňsku. Pokud jde o hudební styl, tak je to směska všeho možného. Rocku, popu, folku, třeba španělského, diska a někdy třeba i se špetkou karibiku, hlavně reggae. A taky vedle francouzštiny občas zapějí i španělsky. Přitom výborné vícehlasy jsou jednou z jejich velkých předností. Ještě než vydali v roce 2010 své první album, už se o ní hodně mluvilo, jako o velké naději francouzské scény. Mimo jiné i díky velmi úspěšnému koncertování ve slavné pařížské Olympii. Vše se potvrdilo jak prodejem onoho albového debutu, tak oceněním ve Victoire de la Musique jako objev roku. Písnička se španělským názvem Fielo Ciego byla zároveň i jakýmsi promosinglem této desky, která se jmenovala celkem příznačně Paris Buenos Aires.

Boulevard des Arts a jejich první hit a zároveň písnička z jejich prvního alba. V roce 2013 následuje druhé a v roce 2015 třetí. Obě opět velmi dobré a hlavně to třetí s názvem Brusel znamenalo i velký skok po stránce komerční. Po něm pak následovaly 2 roky koncertování po celém světě. Jako další kousek vybírám Telemon Sonfu, to nikoho nezajímá. Pochází z druhého alba nazvaného Les Apparences Trompent.

V roce 2018 se Boulevard Désert představili v pořadí čtvrtým albem Je me dique toi aussi. Tahle deska měla snad ještě větší všeobecný ohlas než ty předchozí. A nevím, zda to nebylo i částečným posunem, nechci říkat hned ústupkem, k obecnějšímu vkusu. Mám na mysli trochu syntetičtější zvuk, často podkreslený tanečnějšími rytmy. Skupina si velmi zakládá na umělecké svobodě, takže nevím. Tak či onak je to deska velmi dobrá a kdyby takhle vypadal komerční pop, tak by to bylo docela fajn. Její úspěch se odrazil i v ocenění titulní písně, která se podle tisku překvapivě stala nejlepším francouzským songem roku 2019 v prestižních cenách Le Victoire de la Musique. Další písnička z téhle desky, Le Rest, kterou naspívali společně s velmi známou zpěvačkou Viany, zůstala za loňský rok mezi nominovanými. No a v půlce února se objevilo další album Boulevard Désert, poskládané z duetů a nevydaných skladeb. Deska má název Loin des yeux. Já ale do dnešní třetice vybírám skladbičku z té čtvrté, zcela plnohodnotné z roku 2018. Jmenuje se Sila Via Wands.

Ve francouzských vychytávkách se posuneme ke dvojici, která je už dlouhá léta uznávanou značkou v oblasti vkusného popu či synthpopu. Jsou to Air. Aby se nepletla s jinými kapelami stejného názvu, bývá poměrně dost často označovaná přímo jako Air French Band. Tvoří dva pánové z Versailles, Nicolas Godin a Jean-Benoît Dunkel. Dříve, než se v roce 1995 dali dohromady, tak Godin studoval architekturu a Dunkel matematiku. Mezitím taky byli ještě oba i členy skupiny Orange a také už od první poloviny 90. let začali dělat remixy pro jiné interprety. První společné album s názvem Moon Safari a single Sexy Boy znamenali veliký úspěch. Nicméně tuhle hitovou singlovku jsme už onehdy poslouchali, tak jsem z téhle důležité desky vybral ukázku jinou. Jmenuje se Remember. Ukázku jinou. Jmenuje se Remember.

Francouzská dvojice Air z jejich prvního a zásadního alba Moon Safari. Dost často se odkazují na pořadí nejlepších francouzských rockových alb a tak i v tomto případě musím zmínit, že v oné stovce mají dva tituly. Jedním z nich je právě album Moon Safari. Je zřejmé, že Air kladou důraz především na instrumentální a zvukovou stránku svých nahrávek, kam ale zároveň poměrně často zařazují i akustické nástroje. Následuje i několik zakázek na filmovou hudbu a v roce 2006 třeba i zásadní autorský podíl na jednom albu Charlotte Gainsbourg. Kromě dlouhé řady singlů a různých remixů mají Air na kontě asi 10 řadových alb. A já teď jako druhou ukázku od téhle dvojky vybírám Napalm Love ze 7. alba Pocket Symphony. To byl rok 2006.

posloucháme dvojici Air. No, dá se toho o ní citovat mnoho. Třeba jen rozbor hudebních vlivů by zabral hodně času. Podobně výčet všemožných hudebních aktivit a muzikantů s nimiž během let spolupracovali. Tady ale přece aspoň pár men přihodím. François Hardy, Beck a Jean-Jacques Perry. Godin se od roku 2015 představil již taky třemi sólovými alby. A Dunkel nahrává sólově dokonce už od roku 2009. Dělá třeba i filmovou hudbu a jedním z jeho posledních počinů byla třeba hudba k filmu E.T. Quatre Vingt-Cinq, čili Léto 85 režiséra François Ozona, který měl premiéru na loňském festivalu v Cannes. Dvojici Air vyšlo zatím poslední dvojalbum Music for Museum v roce 2014, takže to už je docela časová prodleva. Nicméně zrovna tahle deska je opravdu spíš pro ta muzea a tak se teď vrátím do roku 2009 k albu Love 2, ze kterého vybírám Be a

dnes byly ty skladbičky celkově v průměru kratší a tak zbývá prostor na nějaké bonusy. A sáhnu do hromádky interpretů, kteří se ve francouzských vychytávkách zatím vůbec neobjevili. Zkusím třeba pařížskou skupinu The Dukes. Vznikla v roce 2010, původně jako trio, ve kterém se sešli zpěvák a kytarista skupiny No One Is Innocent, François Maigret, zvaný Šanka, bubeník a programátor od známých Superbus, Greg Jacks, vlastním jménem Gregory Abitbo, a poměrně všestranný muzikant Gaspard Murphy, jinak syn amerického písničkáře Eliota Murphyho. Ve stejném roce pak debutují eponymním, spíš promo EPčkem se čtyřmi skladbami. Album Victory, jinak natočené ve Švédsku a smíchané v Bruselu, vychází až o dva roky později. Tam je doplnil ještě basák. Nicméně druhé album z roku 2014, Smoke Against the Beat, je už výsledkem spolupráce pouze dvojice Shanka Murphy. Z téhle desky jsem vybral posouzení hned úvodní skladbu Just In Case.

The Dukes, tedy už vlastně co by francouzsko-americké duo. A dáme si další dnešní bonus, The Blind Sons. Tohle původně rockové trio v čele se zpívající kytaristkou Dorotou Kuševskou pochází z Angers v západní Francii. To, že je Dorota původem z Polska, dokládá nejen to jméno, ale vlastně to potrhuje i název prvního alba Baltic Waves. No a hned na tomhle debutu spolupracovali s velmi úspěšným britským producentem Clivem Martinem. Jeho služeb mimochodem v minulosti využili Queen, Cure nebo Nick Cave. To bylo v roce 2014. Druhé album Offshore z roku 2018 už nahráli coby dvojice, kterou Dorota tvoří se zpívajícím kytaristou Romanem Lejeunem. Třetí album se chystá na letošní jaro. Ale nutno ještě přidat, že Dorota se počátkem letošního roku představila i prvním sólovým albem, a to pod názvem Door, psáno se třemi R. Muzika, kterou dělají The Blind Sons, bývá obvykle nálepkována jako dream pop či surf pop, ale to je samozřejmě slovíčkaření, i když ty šedesátky tam trochu jsou. Poslechneme si písničku American Psycho, která není ani z jednoho uvedeného alba, ale z jednoho pětipísňového EP z roku 2016. I tady byli ještě ve trojici a i tuhle nahrávku produkoval jmenovaný Cliff Martin.

Francouzští The Blind Sons, ještě co by trio, mající ve svém středu polskou zpěvačku a kytaristku. Stále ještě chvíčka času zbývá a tak se dnes dostane dokonce na třetí bonus. Radio Elvis je pařížské pop-rockové trio existující od roku 2013 a mající na kontě zatím dvě alba. Ve Francii je řadí někam mezi Dominika A, Joy Division a Alena Bašunga, ale to je možná trochu přehnané. Přesto třeba skladba La Route z prvního alba Le Conquête z roku 2016 je, myslím, celkem zajímavá. To bude pro dnešek všechno. Naslyšenou za týden se těší František Vich.